bo rekel? Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel? Kaj o človeku? Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel? Kaj o človeku? Kdo je sebičen? Kdo